0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Vítejte u nich. Gepardí koťata už se odvažují v zoo Olomouc do venkovního výběhu. 6 mláďat tohoto nejrychlejšího savce planety chodí s mámou ven v těchto dnech během dopoledních hodin. Koťata z rekordního chovu již lze ve výběhu zahlédnout.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: V horkých dnech se v Kroměříži osvěžíme. Na 4 místech ve městě budou nové veřejné zdroje pitné vody. Nová pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí a další bude na odpočívadle u letiště a ve vodní ulici. Lidé půjčují státu své peníze. Od otevření možnosti státních dluhopisů v půlce května si dosud objednali dluhopisy za více než 47 miliard korun. Největší zájem je o 5letý fixní dluhopis. Upisovací období trvá do 28. června.
2: Sport.
4: Velký obrat a první postup do osmifinále na Roland Garros v kariéře. To byl výkon českého tenisty Jakuba Menšíka. Nejdřív schytal od světové sedmičky Alexe de Minora z Austrálie Kanára. Pak ale zabral a ovládl 3 sady v řadě. Rodák z Prostějova tak nakonec vyhrál a v boji o čtvrtfinále narazí na turnajovou 11 Andreje Rubljova z Ruska. Jakubovi budeme držet palce v neděli od 11 hodin.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Máme tu pro vás další zprávy. Vítejte u nich. Gepardí koťata už se odvažují v zoo Olomouc do venkovního výběhu. 6 mláďat tohoto nejrychlejšího savce planety chodí s mámou ven v těchto dnech během dopoledních hodin. Koťata z rekordního chovu již lze ve výběhu zahlédnout.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: V horkých dnech se v Kroměříži osvěžíme. Na 4 místech ve městě budou nové veřejné zdroje pitné vody. Nová pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí a další bude na odpočívadle u letiště a ve vodní ulici. Lidé půjčují státu své peníze. Od otevření možnosti státních dluhopisů v půlce května si dosud objednali dluhopisy za více než 47 miliard korun. Největší zájem je o 5letý fixní dluhopis. Upisovací období trvá do 28. června.
1: Sport.
2: Velký obrat a první postup do osmifinále na Roland Garros v kariéře. To byl výkon českého tenisty Jakuba Menšíka. Nejdřív schytal od světové sedmičky Alexe de Minora z Austrálie Kanára. Pak ale zabral a ovládl 3 sady v řadě. Rodák z Prostějova tak nakonec vyhrál a v boji o čtvrtfinále narazí na turnajovou 11 Andreje Rubljova z Ruska. Jakubovi budeme držet palce v neděli od 11 hodin.
1: Radio Metropole.
3: Víc muziky, víc energie, víc.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Kreuzigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, které vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte za stěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás toho mrazit.
3: That's what I'm trying to figure out. I've been there every night since I found the place and I still barely scratch the surface. I just take it slow.
2: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
4: Ty kusě, že díky němu jsme tady, všechno zařídil on.
2: A tento týden ji odlehčíme. Nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde je Majer? Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardi rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
4: More.
5: Jste neviděli Cigána kabrioletu?
6: Ne kabriolet, ne kabriolet.
2: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět švestek. Vznikla v režii Jana Svěráka, do hlavních rolí byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
7: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
2: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
8: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
1: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole. Radio Metropole.

0: pracovní den.
1: Berani, máte přesně to, co chcete? Pohodu a klídek. Býci, intuice vás dovede k těm nejlepším zážitkům. Blíženci, budete babiči v každé společnosti. Radci, obklopte se lidmi, se kterými je vám dobře. Lvi, stačí tak málo. Dobrá nálada a pár drobáků v kapse. Pany, vaše touha po dobrodružství dostane zelenou. Váhy, klasikám, s úsměvem jde všechno líp. Štíři, vypadá to, že prožijete víkend plný radosti. Střelci, vemte batoh a objevujte nová místa. Kozorozi, zasloužíte si chvilku pro sebe a své oblíbené činnosti. Vodnáři, hvězdy vám do cesty přihrají velmi inspirativní jedince. A co my ryby, měli bychom si odfrknout a nechat se unášet víkendovou atmosférou.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Metropole.
0: Posloucháš Rádio Metropole.

Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radiometropolis. Víc muziky.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Raj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
1: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
2: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
3: Tvoje ráno.
4: Tvoje rádio.
3: Rádio Metropole.

0: z našeho vysílání.
1: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Kreuzigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, které vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte za stěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás toho mrazit.
3: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
2: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
4: Ty kusě, že díky němu jsme tady, všechno zařídil on.
2: A tento týden ji odlehčíme. Nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde je Majer? Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardi rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
4: Mord.
5: Jste neviděli Cigána kabrioletu?
6: Ne kabriolet.
2: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět švestek. Vznikla v režii Jana Svěráka, do hlavních rolí byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
7: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
2: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
8: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
1: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Vítejte u nich. Gepardí koťata už se odvažují v zoo Olomouc do venkovního výběhu. 6 mláďat tohoto nejrychlejšího savce planety chodí s mámou ven v těchto dnech během dopoledních hodin. Koťata z rekordního chovu již lze ve výběhu zahlédnout.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: V horkých dnech se v Kroměříži osvěžíme. Na 4 místech ve městě budou nové veřejné zdroje pitné vody. Nová pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí a další bude na odpočívadle u letiště a ve vodní ulici. Lidé půjčují státu své peníze. Od otevření možnosti státních dluhopisů v půlce května si dosud objednali dluhopisy za více než 47 miliard korun. Největší zájem je o 5letý fixní dluhopis. Upisovací období trvá do 28. června.
0: Sport.
3: Velký obrat a první postup do osmifinále na Roland Garros v kariéře. To byl výkon českého tenisty Jakuba Menšíka. Nejdřív schytal od světové sedmičky Alexe de Minora z Austrálie Kanára. Pak ale zabral a ovládl 3 sady v řadě. Rodák z Prostějova tak nakonec vyhrál a v boji o čtvrtfinále narazí na turnajovou 11 Andreje Rubljova z Ruska. Jakubovi budeme držet palce v neděli od 11 hodin.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Pranostika říká, že pokud v máji neprší, tak to červen dovrší. Víme, jak bude, o tomto víkendu čekáme spíš mraky a místy i nějaké ty přehánky. Ale abychom sluníčko nekřivdili, to se taky občas ukáže. A k tomu letní teploty, 25 bychom měli naměřit taky v neděli.

0: Všední den.
1: Berani, máte přesně to, co chcete? Pohodu a klídek. Býci, intuice vás dovede k těm nejlepším zážitkům. Blíženci, budete babiči v každé společnosti. Raci, obklopte se lidmi, se kterými je vám dobře. Lvi, stačí tak málo. Dobrá nálada a pár drobáků v kapse. Pany, vaše touha po dobrodružství dostane zelenou. Váhy, klasikám, s úsměvem jde všechno líp. Štíři, vypadá to, že prožijete víkend plný radosti. Střelci, vemte batoh a objevujte nová místa. Kozorozi, zasloužíte si chvilku pro sebe a své oblíbené činnosti. Vodnáři, hvězdy vám do cesty přihrají velmi inspirativní jedince. A co my ryby, měli bychom si odfrknout a nechat se unášet víkendovou atmosférou.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
0: Posloucháš?
3: Rádio Metropole.

0: Zatímco ve Švýcarsku stoupá tlak všem fanouškům, my na Metropoli zůstáváme ledově klidní, abychom ti přinesli ten nejčerstvější přehled o každém gólu a každé bitce u brankoviště. Světový hokej v maximálním tempu a ve skvělém flow, to je Rádio Metropole a náš hokejový servis.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: 17 dní hokejového šílenství, probděných nocí, vykřičených hlasivek a nechtů okousaných až na maso. A teď je tady poslední kapitola. Dneškem hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku definitivně končí. A jestli jste si mysleli, že vsadíte na jistotu, tak letošní šampionát poslal všechny papírové předpoklady k ledu. Dnes večer se totiž rozdávají medaile. A ruku na srdce, kdo z vás typoval takové složení? Kanada, která si brousila zuby na zlato, dostala v semifinále stopku a odpoledne si zahraje jen o bronz proti senzačnímu Norsku. Jejich sílu jsme letos posítili i my ve skupině. Už s jistotou vyrovnají své historické maximum v podobě čtvrtého místa, na které dosáhli naposledy v roce 1951 v Paříži. A večer domácí Švýcarsko požene vyprodaná hala také za historickým maximem. A to za zlatem pro proti Finům. Zlato Švýcaři ještě ve své sbírce totiž nemají. A pokud vy ještě nemáte na večer plány, tak zapněte televize, schovejte ostré předměty a užijte si poslední hokejový den roku. Kdo podle vás dnes zvedne pohár nad hlavu?
1: Výsledky, zajímavosti i program šampionátu. To je infoservis z mistrovství světa. Každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy.
1: Doprava na silnici mezi Křelovem a Slavonínem se po téměř 2 měsících vrací do normálu. Opravy jsou dokončeny a uzavírka, která od dubna komplikovala provoz, končí. Řidiči už nebudou muset jezdit objízdnou trasou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. První auta projedou opraveným úsekem v pondělí 1. června. Omezení souviselo s výstavbou dálnice D35 v úseku Křelov až Slavonín.
2: Do podnikání se pouštějí lidé v Česku. Od ledna do dubna tu vzniklo 7440 nových firem, meziročně o třetinu víc. Jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Více než půlka vznikla v Praze. Výbuch vesmírné rakety. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě na Floridě a výbuch otřásl domy v okolí. Veškerý personál je naštěstí v bezpečí. Šlo o 3. let stroje, který má NASA využít k vypuštění přistávacích modulů pro mise na měsíc. Zjišťuje se, co se pokazilo, píše agentura AP.
3: Sport.
1: Pomalu se blíží mistrovství světa ve fotbale. Česko má na programu 1. mač 12. června, a to proti Jižní Koreji. V brance se má objevit Matěj Kovář. Oznámil, že mu bylo nastíněno, že turnaj začne jako jednička. Píše o tom ČTK.
3: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
4: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Počátku slunečné ráno a dopoledne vystřídají mraky a místy také přeháňky.

0: stupňů. Bio čekáme dnes i zítra na jedničce.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Na cestách pozor na policejní hlídky, jednu nám hlásíte na D1, na trase Říkovice-Vyškov na exitu Hulín-Západ a další policejní hlídka stojí u obce Podlesí. Tak tady taky na Husplynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Krásnou neděli, máme tady poslední květnový den, je 31. a pokud máte doma nějakou Kamilu, tak šup pro kytku nebo čokoládu, protože právě Kamila dnes slaví svátek. Slaví ale i ve světovém Hollywoodu a to hned dvakrát. Své 50 pomalu vyhlíží irský drsňák a skvělý herec Colin Farrell. No a neuvěřitelných 96 let dnes slaví absolutní filmová legenda Clint Eastwood. Dnešek má ale v kalendáři zapsaná i dvě zajímavá témata. Tím prvním je Světový den bez tabáku, takže pokud už delší dobu plánujete seknout s kouřením, dnešek je ten nejlepší den, kdy nechat krabičku v kapse. A abychom ty plíce pořádně vyvětrali, máme tu i jeden krásný, čistě přírodní svátek. Dnes je totiž den otevírání studánek, tradice, která slaví jaro, čistou vodu a probouzení přírody. Takže ať už dnes plánujete vyrazit k nějaké studánce do lesa, anebo si jen užít klidnou neděli, zůstaňte rozhodně s námi.
0: Metropole právě dnes.
2: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu. Zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
7: Posloucháš? Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Možná o tom víte, možná ne. Finišují nominace na ceny Olomouckého kraje v sociální oblasti a my hledáme lidi, kteří mají obrazně řečeno srdce na dlani. Možná i ve vašem okolí žije někdo, kdo pomáhá druhým tiše, nenápadně a zasloužil nebo zasloužila by se poděkování. Na telefonu je s námi Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Srdce na dlani. Co pro vás osobně tento název znamená?
2: Pro mě srdečně a s úsměvem, to je stěžejní princip pomoci v sociální oblasti. A i když to bude znít jako klišé, platí, že ať už se člověk trápí čímkoliv, když má kolem sebe lidi se srdcem na dlani, je vše snazší.
1: Spousta lidí si pod sociální oblastí představí hlavně domovy pro seniory. Ale koho všeho mohou posluchači na ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani nominovat?
2: Kromě sociální služby dále i pracovníka této služby. A to například nejenom pečovatelku, ale třeba i kuchařku, která má pro klienta vždy nejen něco dobrého na zub, ale i dobré slovo. Dále úředníka, který člověku pomohl v jeho obtížné životní situaci, sociálního pracovníka napříč rezorty, inovativní počin v sociální oblasti, filantropa, který například pořádá sbírku pro potřebnou osobu, souseda, který obětavě a nezištně pomáhá s péčí a za celoživotní přínos pro osoby se zdravotním postižením lze nominovat na cenu Milana Langera, pojmenovanou in memoriam po významné osobnosti v této oblasti.
1: No ale pozor, čas na podání návrhu se krátí, nominace končí už teď v neděli, 31. května, takže pokud nás právě poslouchá někdo, kdo má ve svém okolí inspirativního člověka, ale pořád neví, pořád váhá s vyplněním formuláře, tak co byste mu vzkázal? Jak důležité je pro lidi v té linii takové veřejné poděkování?
2: Neváhejte a nominujte, protože pomoc v sociální oblasti je nedoceněná a dost možná i nedocenitelná. Nedá se finančně vyčíslit. A toto je možnost, jak poděkovat za lidskost a složit poklonu těm, kteří pomáhají se srdce na dlani, často i skromně a v ústraní a bez publicity.
1: Pokud chcete nominovat člověka, který pomáhá druhým a zaslouží si ocenění, tak více informací najdete na webu cenykraje.cz. Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů, dnes s námi ve vysílání. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Top of the Pop. Top of the Pop. Radio Metropole.

jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin!
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Akvapark a bazén v Olomouci zdražují. Od pondělí si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části akvaparku vzroste o 20 na 200.

0: Zlata si to večer v Curychu rozdají domácí Švýcaři a hokejisté Finska. Švýcarsko si finále zahraje po třetí za sebou a před vyprodanou halou se pokusí získat historicky první zlato. Finové včera v semifinále šokovali turnaj, když vyřadili favorizovanou Kanadu. Finálový zápas o zlato vypukne ve 20:20.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Teploty dneska stoupají až na 26 stupňů Celsia. Během dne čekáme jasno až polojasno, k večeru se ale přidají mraky a srážky. Podle meteorologů můžou přijít i bouřky. Také zítra se nám budou hodit deštníky a mikina nebo lehká bunda. Teploty se totiž budou držet pod 20 stupni, tak s tím počítejte.
2: Rádio Metropole za volantem.
3: Zatím jezdíme bez nehod, tak jen tak dál. Pozor si ale musíme dát na policejní hlídky. Jedna na vás číhá na D55 na trase Hulín Otrokovice na exitu Hulín Východ a další je na D1 na trase Říkovice Vyškov na exitu Hulín Západ. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně víkendovou pokutu.
4: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz Dopolední chill.

0: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
1: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz
7: Posloucháš?
8: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Jak se mění Olomouc v čase? To zkoumá web report.cz z historických fotografií. Ve svém seriálu Olomouc v čase nově redakce porovnala současné a historické fotografie okolí katedrály svatého Václava. Najdete je teď na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Divoký západ v Přerově. Muzeum Komenského otevře 4. června výstavu Legenda divokého západu Buffalo Bill. Expozice připomene návštěvu slavného amerického pistolníka a jeho show v Přerově v roce 1906. Potrvá do 6. září. Ještě pořád se v Česku nedokážeme oprostit od nikotinu. 2 z 5 lidí v Česku ve věku 15 až 24 let kouří, či jinak do sebe dostává nikotin. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách, ale i tak konzumentů nikotinu ubývá.
3: Data ukazují, že nikotin...

0: Olomouce do pražské Slavie. Ze Sigmy do Slavie odchází 27-letý slovinský křídelník Daniel Šturm. Ten podepsal smlouvu do roku 2030. Hanáci za něj mohou podle ČTK získat i 120 milionů korun.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Čekáme jasno až polojasno, večer se od západu zatáhne a později se přidají i přeháňky, místy i bouřky. Na Moravě ale do večera rozhodně stihneme procházku v suchu. Dát si ale musíme pozor na klíšťata.

0: 20. Zítra čekáme lehké ochlazení, teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů a k tomu čekáme převážně zataženo a přeháňky.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Řidiči v Olomouci, pozor na Lipenské. U kruháče na vás číhá policejní hlídka. Policie je aktuálně také na D35 na trase Olomouc-Lipník nad Bečvou na exitu Velký újezd. Pozor si musíme dát také v Bruntále. Tady na vás číhají na ulici Nádražní. Policejní hlídka je také na D1, a to na sjezdu na Mořice. A zpomalit se vyplatí také mezi obcemi Lipová a Seč na Prostějovsku.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
1: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Krásnou neděli všem, je tu poslední květnový den a pokud zrovna přemýšlíte, jak s ním naložit, tak neseme skvělé tipy, kam vyrazit, které ještě rozhodně stihnete. Přímo v Olomouci můžete vyrazit za skvělou kulturou. V 17 hodin startuje v divadle Tramtárie komedie kabaret na Hatý Shakespeare 2 a v 19 hodin se Moravském divadle můžete nechat unést romantikou v klasice Romeo a Julie. Pokud dáváte přednost stříbrnému plátnu, olomoucké premiér Cinemas promítá filmovou novinku Jana Svěráka Pět švestek. A co se děje ve zbytku regionu? Sváteční atmosféra vrcholí v Prostějově, kde velkolepě oslavují 885 let od založení města. Na jarmarku na Pernštýnském náměstí ještě pořád potkáte šlechtu i rytíře a pivo i víno teče proudem. Bohatý kulturní program na oslavu hasičů vás stále čeká také na zámku v Plumlově v rámci floriánských slavností. No a filmoví nadšenci v Přerově, v kině Hvězda nebo v Šumperském oku můžou rovněž vyrazit na zmiňovaný snímek Pět švestek. Tak ať už si vyberete cokoliv, užijte si zbytek nedělního dne také s naším rádiem.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Radio Metropole, Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. V pondělí odstartuje oprava ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce úseku dlouhého 680 metrů potrvá do půlky srpna. Etapy opravy proběhnou za úplné uzavírky. Sledujeme pro vás ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín zdražil a nafta naopak zlevnila. Benzín Natural 95 stojí v Olomouckém kraji v průměru 43 korun 10 haléřů za litr. Od minulého týdne zdražil o desetník. Nafta naopak zlevnila o skoro 80 haléřů na 40 korun 40 haléřů za litr. Blíží se další start známého programu Nová zelená úsporám. Dříve z něj šly čerpat i dotace, tentokrát však půjde až na výjimky jen o bezúročné půjčky od státu. Jde o peníze na renovaci rodinných domů a bytových domů.
3: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
2: Říká ministr životního prostředí Igor Červený. Příjem žádostí začne 25. června. Na renovaci rodinného domu si budeme moci půjčit 2 miliony korun a na byt 750 000. Podrobnosti na webu novazelenauspora.cz.
1: Sport.
4: Soupeři českých fotbalistů ve skupině na nadcházejícím mistrovství světa v sobotních přípravných zápasech uspěli. Mexiko v kalifornské Pasadeně porazilo Austrálii 1-0 a potvrdilo skvělou formu, když v letošním roce ještě neprohrálo. Ještě suverénější byla Korejská republika, která v Utahu rozdrtila Trinidad a Tobago 5-0. Právě s Koreou vstoupí česká reprezentace do šampionátu 12. června. Zápas proti Mexiku je pak v plánu 25. června.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Španělsko hlásí 31 stupňů Celsia a sluníčko, Portugalsko 27, v Itálii je 30 stupňů a v Řecku 29. A jak je u nás? Teploty šplhají až na 26 stupňů Celsia, k tomu si užíváme sluníčko. K večeru se ale zatáhne a můžou přijít přeháňky i bouřky. Zítra počítejte také s deštěm, převážně bude zataženo a teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů.
1: Radio Metropole. Za volantem.
5: Na víkendových cestách nám hlásíte policejní hlídky. Pozor si musíme dát mezi Zlínem a obcí Želechovice nad Dřevnicí. Číhají na vás také na D1, a to na sjezdu na Vyškov. Pozor si musíme dát i ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. A policejní hlídku nám hlásíte také mezi Svitavy a obcí Opatov. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Víkendový chill Metropole.

0: Kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás. TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
8: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
9: Radio Metropole.

0: Zatímco ve Švýcarsku stoupá tlak všem fanouškům, my na Metropoli zůstáváme ledově klidní, abychom ti přinesli ten nejčerstvější přehled o každém gólu a každé bitce u brankoviště. Světový hokej v maximálním tempu a ve skvělém flow, to je Rádio Metropole a náš hokejový servis.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: 17 dní hokejového šílenství, probděných nocí, vykřičených hlasivek a nechtů okousaných až na maso. A teď je tady poslední kapitola. Dneškem hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku definitivně končí. A jestli jste si mysleli, že vsadíte na jistotu, tak letošní šampionát poslal všechny papírové předpoklady k ledu. Dnes večer se totiž rozdávají medaile. A ruku na srdce, kdo z vás typoval takové složení? Kanada, která si brousila zuby na zlato, dostala v semifinále stopku a odpoledne si zahraje jen o bronz proti senzačnímu Norsku. Jejich sílu jsme letos posítili i my ve skupině. Už s jistotou vyrovnají své historické maximum v podobě čtvrtého místa, na které dosáhli naposledy v roce 1951 v Paříži. A večer domácí Švýcarsko požene vyprodaná hala také za historickým maximem. A to za zlatem proti Finům. Zlato Švýcaři ještě ve své sbírce totiž nemají. A pokud vy ještě nemáte na večer plány, tak zapněte televize, schovejte ostré předměty a užijte si poslední hokejový den roku. Kdo podle vás dnes zvedne pohár nad hlavu?
1: Výsledky, zajímavosti i program šampionátu. To je infoservis z mistrovství světa. Každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
3: Rádio Metropole, Metropole. Dopoledne ve městě.

0: hlavní trasou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. První auta projedou opraveným úsekem v pondělí 1. června. Omezení souviselo s výstavbou dálnice D35 v úseku Křelov až Slavonín. Do podnikání se pouštějí lidé v Česku. Od ledna do dubna tu vzniklo 7440 nových firem, meziročně o třetinu víc. Jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Více než půlka vznikla v Praze. Výbuch vesmírné rakety. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě na Floridě a výbuch otřásl domy v okolí. Veškerý personál je naštěstí v bezpečí. Šlo o třetí let stroje, který má NASA využít k vypuštění přistávacích modulů pro mise na měsíc. Zjišťuje se, co se pokazilo, píše agentura AP. Sport. Pomalu se blíží mistrovství světa ve fotbale. Česko má na programu první mač 12. června, a to proti Jižní Koreji. V brance se má objevit Matěj Kovář. Oznámil, že mu bylo nastíněno, že turnaj začne jako jednička. Píše o tom ČTK.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Počátku slunečné ráno a dopoledne vystřídají mraky a místy také přeháňky.

0: stupňů. Bio čekáme dnes i zítra na jedničce.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Na cestách pozor na nehody mezi obcí Chorině a Lhotka nad Bečvou. Máme srážku osobáku se zvěří a havárku motorkáře nám hlásíte mezi Jívovou a Domašovem nad Bystřicí. Nohu z plynu také na D1 na trase Ostrava Přerov na exitu Lipník nad Bečvou Trnávka. Tady číhá policejní hlídka a policejní hlídka stojí také v obci Vikýřovice v ulici Šumperská.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Posloucháš?
2: Radio Metropolis.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenicích ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Krásnou neděli, máme tady poslední květnový den, je 31. a pokud máte doma nějakou Kamilu, tak šup pro kytku nebo čokoládu, protože právě Kamila dnes slaví svátek. Slaví ale i ve světovém Hollywoodu a to hned dvakrát. Své 50 pomalu vyhlíží irský drsňák a skvělý herec Colin Farrell. No a neuvěřitelných 96 let dnes slaví absolutní filmová legenda Clint Eastwood. Dnešek má ale v kalendáři zapsaná i dvě zajímavá témata. Tím prvním je Světový den bez tabáku, takže pokud už delší dobu plánujete seknout s kouřením, dnešek je ten nejlepší den, kdy nechat krabičku v kapse. A abychom ty plíce pořádně vyvětrali, máme to i jeden krásný, čistě přírodní svátek. Dnes je totiž den otevírání studánek, tradice, která slaví jaro, čistou vodu a probouzení přírody. Takže ať už dnes plánujete vyrazit k nějaké studánce do lesa, anebo si jen užít klidnou neděli, zůstaňte rozhodně s námi.
0: Metropole právě dnes. Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Akvapark a bazén v Olomouci zdražují. Od pondělí si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části akvaparku vzroste o 20 na 260 korun. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady. Kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete na webu report.cz. Montáž nové bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty přes Svitavu v Blansku začala. 30-tunový ocelový kolos propojí nákupní zónu Poříčí se sportovním ostrovem. Stavba vyjde na necelých 16 milionů korun a hotová bude do 2 měsíců. Trest za plán útoku na koncert popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Soud v Rakousku poslal do vězení 21-letého rakouského občana, který měl plánovat útok na koncert v roce 2024. Dostal 15 let vězení.
3: Sport.
2: Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dnes vrcholí finálovým dnem. O titul mistrů světa si to večer v Curychu rozdají domácí Švýcaři a hokejisté Finska. Švýcarsko si finále zahraje po třetí za sebou a před vyprodanou halou se pokusí získat historicky první zlato. Finové včera v semifinále šokovali turnaj, když vyřadili favorizovanou Kanadu. Finálový zápas o zlato vypukne ve 20:20.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Teploty dneska

0: ulici Barvířská. A pozor si dejte také na uzavírku v Olomouci v ulici Švermova. Tu si vyžádala dopravní obsluha vazební věznice Olomouc. Projet ulicí nebude možné až do 20. srpna. Přejeme vám pohodu za volantem.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole
2: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákup.

0: Kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
1: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v Olomouckém rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Kreuzigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, které vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte za stěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás toho mrazit.
3: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
2: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
4: Ty kusě, však díky němu jsme tady, všechno zařídil on.
2: A tento týden ji odlehčíme, nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde je Majer? Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardy rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
4: Mode.
5: Co je? Jste neviděli Číka na kabrioletu?
6: Ne kabriolet, ne kabriolet.
2: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět švestek. Vznikla v režii Jana Svěráka, do hlavních rolí byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
7: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
2: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
8: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
1: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Jak se mění Olomouc v čase? To zkoumá web report.cz z historických fotografií. Ve svém seriálu Olomouc v čase nově redakce porovnala současné a historické fotografie okolí katedrály svatého Václava. Najdete je teď na webu report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Divoký západ v Přerově. Muzeum Komenského otevře 4. června výstavu Legenda divokého západu Buffalo Bill. Expozice připomene návštěvu slavného amerického pistolníka a jeho show v Přerově v roce 1906. Potrvá do 6. září. Ještě pořád se v Česku nedokážeme oprostit od nikotinu. 2 z 5 lidí v Česku ve věku 15 až 24 let kouří či jinak do sebe dostává nikotin. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách, ale i tak konzumentů nikotinu ubývá.
3: Data ukazují, že nikotin denně užívá více než pětina české populace. Mezi mladými je to přibližně každý čtvrtý. Ve věku 15 až 24 let lákají mladé především elektronické cigarety. Výsledky zároveň dokládají, že kouření je často spojené i s konzumací alkoholu, což významně zvyšuje zdravotní rizika.
1: Vysvětluje na základě výzkumu o užívání tabáku v Česku mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová. Lékaři před nikotinem varují kvůli hrozbě závislosti a také jeho vlivu na zdraví srdce, cév a mozku.
2: Sport.
1: Velká fotbalová posila z Olomouce do pražské Slavie. Ze Sigmy do Slavie odchází 27-letý slovinský křídelník Daniel Šturm. Ten podepsal smlouvu do roku 2030. Hanáci za něj mohou podle ČTK získat i 120 milionů korun.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
5: Čekáme jasno až polojasno, večer se od západu zatáhne a později se přidají i přeháňky, místy i bouřky. Na Moravě ale do večera rozhodně stihneme procházku v suchu. Dát si ale musíme pozor na klíšťata. Jejich aktivita je aktuálně vysoká, takže do přírody jedině s repelentem. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na horách 16 až 20. Zítra čekáme lehké ochlazení, teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů a k tomu čekáme převážně zataženo a přeháňky.
6: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: V Olomouci můžete narazit na uzavírku v ulici Polívkova. Ta tady bude až do 6. srpna kvůli rekonstrukci vodovodního řádu. Opravy se dotknou i okolních ulic Petelínova a Škroupova. A pozor si musíme dát také v centru Holešova. Tady pokračují dny města. Bohatý kulturní a společenský program, kvůli kterému můžete narazit na omezení na ulicích Zámecká, Holajka, Střelnice a taky na náměstí Františka Xavera Richtera. Tak pozor!
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie, víc

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole
2: a odpolední chill.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
2: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Tohle je Radio Metropole.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Stejně jako na našem rádiu, i v Zábřeze nás čeká strhující hudební zážitek. A to monumentální Mozartovo Requiem. Kdy a kde píše šumperský rave. Olomoucký kraj a Rádio Haná hledá mladé muzikanty a nadějné kapely. Přihlášky na letošní Radio Talent můžete podávat pouze do dnešní půlnoci. Více informací najdete na radiotalent.cz. Záložník Krištof Daněk, odchovanec SK Sigma Olomouc, má za sebou skvělou sezónu a ze Sparty přestoupil do rakouského Lasku. Podrobnosti píše Olomoucký report. A my jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Živ

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 15 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. V pondělí odstartuje oprava ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce úseku dlouhého 680 metrů potrvá do půlky srpna. Etapy opravy proběhnou za úplné uzavírky. Sledujeme pro vás ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín zdražil a nafta naopak zlevnila. Benzín Natural 95 stojí v Olomouckém kraji v průměru 43 korun 10 haléřů za litr. Od minulého týdne zdražil o desetník. Nafta naopak zlevnila o skoro 80 haléřů na 40 korun 40 haléřů za litr. Blíží se další start známého programu Nová zelená úsporám. Dříve z něj šly čerpat i dotace, tentokrát však půjde až na výjimky, jen o bezúročné půjčky od státu. Jde o peníze na renovaci rodinných domů a bytových domů.
3: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už v tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
2: Říká ministr životního prostředí Igor Červený. Příjem žádostí začne 25. června. Na renovaci rodinného domu si budeme moci půjčit 2 miliony korun a na byt 3 čtvrtiny.

0: 10. června.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Španělsko hlásí 31 stupňů Celsia a sluníčko, Portugalsko 27, v Itálii je 30 stupňů a v Řecku 29. A jak je u nás? Teploty šplhají až na 26 stupňů Celsia, k tomu si užíváme sluníčko. K večeru se ale zatáhne a můžou přijít přeháňky i bouřky. Zítra počítejte také s deštěm, převážně bude zataženo a teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů.
2: Rádio Metropole za volantem.
3: Na Olomoucku pozor, a to hlavně kolem Poděbrad. Žáby v jarních měsících často migrují a proto je můžeme potkat i na cestách. Silničáři a ochranáři pravidelně staví zábrany a čistí speciální žabí tunely pod silnicemi. Tisíce ropouch se díky tomu bezpečně dostanou k vodě bez úhony, ale nikdy nevíte, kdy se rozhodnou jít přes cestu. Tak raději nohu z plynu. Na víkendových cestách také pozor na policejní hlídky nebo na stacionární radary. Jeden máme mezi Uničovem a Šumbaldem, tady měří v Nové Dědině nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše.
4: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Metropole.
1: Posloucháš Radio Metropole.
0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Metropole.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
7: Posloucháš?
8: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Krásnou neděli všem, je tu poslední květnový den a pokud zrovna přemýšlíte, jak s ním naložit, tak neseme skvělé tipy, kam vyrazit, které ještě rozhodně stihnete. Přímo v Olomouci můžete vyrazit za skvělou kulturou. V 17 hodin startuje v divadle Tramtárie komedie kabaret Nahatý Shakespeare 2 a v 19 hodin se v Moravském divadle můžete nechat unést romantikou v klasice Romeo a Julie. Pokud dáváte přednost stříbrnému plátnu, olomoucké premiér Cinemas promítá filmovou novinku Jana Svěráka Pět švestek. A co se děje ve zbytku regionu? Sváteční atmosféra vrcholí v Prostějově, kde velkolepě oslavují 885 let od založení města. Na jarmarku na Pernštýnském náměstí ještě pořád potkáte šlechtu i rytíře a pivo i víno teče proudem. Bohatý kulturní program na oslavu hasičů vás stále čeká také na zámku v Plumlově v rámci Floriánských slavností. No a filmoví nadšenci v Přerově, v kině Hvězda nebo v Šumperském oku můžou rovněž vyrazit na zmiňovaný snímek Pět švestek. Tak ať už si vyberete cokoliv, užijte si zbytek nedělního dne také s naším rádiem.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas. Mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas. Fandíme s vámi, fandíme Česku. Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Doprava na silnici mezi Křelovem a Slavonínem se po téměř dvou měsících vrací do normálu. Opravy jsou dokončeny a uzavírka, která od dubna komplikovala provoz, končí. Řidiči už nebudou muset jezdit objízdnou trasou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. První auta projedou opraveným úsekem v pondělí 1. června. Omezení souviselo s výstavbou dálnice D35 v úseku Křelov až Slavonín. Do podnikání se pouštějí lidé v Česku. Od ledna do dubna tu vzniklo 7440 nových firem, meziročně o třetinu víc. Jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Více než půlka vznikla v Praze. Výbuch vesmírné rakety. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě na Floridě a výbuch otřásl domy v okolí. Veškerý personál je naštěstí v bezpečí. Šlo o třetí let stroje, který má NASA využít k vypuštění přistávacích modulů pro mise na měsíc. Zjišťuje se, co se pokazilo, píše agentura AP.
1: Sport.
2: Pomalu se blíží mistrovství světa ve fotbale. Česko má na programu první mač 12. června, a to proti Jižní Koreji. V brance se má objevit Matěj Kovář. Oznámil, že mu bylo nastíněno, že turnaj začne jako jednička. Píše o tom ČTK.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. To na sebe.
3: Počátku slunečné ráno a dopoledne vystřídají mraky a místy také přeháňky. Teplo

0: stupňů. Bio čekáme dnes i zítra na jedničce.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: V Olomouci nám odstartovala největší silniční oprava ve městě. Na Stupkově ulici prochází obnovou silnice, chodníky i osvětlení. Těšit se můžeme i na nová parkovací místa. Uzavírka bude trvat

0: to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
2: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
5: Posloucháš?
6: Radio Metropole.

0: Zatímco ve Švýcarsku stoupá tlak všem fanouškům, my na Metropoli zůstáváme ledově klidní, abychom ti přinesli ten nejčerstvější přehled o každém gólu a každé bitce u brankoviště. Světový hokej v maximálním tempu a ve skvělém flow, to je Rádio Metropole a náš hokejový servis.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: 17 dní hokejového šílenství, probděných nocí, vykřičených hlasivek a nechtů okousaných až na maso. A teď je tady poslední kapitola. Dneškem hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku definitivně končí. A jestli jste si mysleli, že vsadíte na jistotu, tak letošní šampionát poslal všechny papírové předpoklady k ledu. Dnes večer se totiž rozdávají medaile a ruku na srdce. Kdo z vás typoval takové složení? Kanada, která si brousila zuby na zlato, dostala v semifinále stopku a odpoledne si zahraje jen o bronz proti senzačnímu Norsku. Jejich sílu jsme letos posítili i my ve skupině. Už s jistotou vyrovnají své historické maximum v podobě čtvrtého místa, na které dosáhli naposledy v roce 1951 v Paříži. A večer domácí Švýcarsko požene vyprodaná hala také za historickým maximem. A to za zlatem pro Finům. Zlato Švýcaři ještě ve své sbírce totiž nemají. A pokud vy ještě nemáte na večer plány, tak zapněte televize, schovejte ostré předměty a užijte si poslední hokejový den roku. Kdo podle vás dnes zvedne pohár nad hlavu?
1: Výsledky, zajímavosti i program šampionátu. To je infoservis z mistrovství světa. Každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Tohle je
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Akvapark a bazén v Olomouci zdražují. Od pondělí si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části akvaparku vzroste o 20 na 260 korun. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady. Kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete na webu report.cz. Montáž nové bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty přes Svitavu v Blansku začala. 30-tunový ocelový kolos propojí nákupní zónu Poříčí se sportovním ostrovem. Stavba vyjde na necelých 16 milionů korun a hotová bude do 2 měsíců. Trest za plán útoku na koncert popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Soud v Rakousku poslal do vězení 21-letého rakouského občana, který měl plánovat útok na koncert v roce 2024. Dostal 15 let vězení.
3: Sport.
2: Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dnes vrcholí finálovým dnem. O titul mistrů světa si to večer v Curychu rozdají domácí Švýcaři a hokejisté Finska. Švýcarsko si finále zahraje po třetí za sebou a před vyprodanou halou se pokusí získat historicky první zlato. Finové včera v semifinále šokovali turnaj, když vyřadili favorizovanou Kanadu. Finálový zápas o zlato vypukne ve 20:20.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Teploty dneska stoupají až na 26 stupňů Celsia. Během dne čekáme jasno až polojasno, k večeru se ale přidají mraky a srážky. Podle meteorologů můžou přijít i bouřky. Také zítra se nám budou hodit deštníky a mikina nebo lehká bunda. Teploty se totiž budou držet pod 20 stupni, tak s tím počítejte.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Na cestách nás dneska může zastihnout závěrečná etapa závodu Míru. Ta se jede z Krnova do Šternberka. Kompletní info o uzavírkách najdete na webu závodmíru.com. Přímo ve Šternberku počítejte s omezením na hlavním náměstí, na ulicích Čechova, Radniční, Partizánská, Úhorní brány. Uzavírka bude také na parkovišti Pánská anebo na ulici Barvířská. A pozor si dejte také na uzavírku v Olomouci v ulici Švermova. Tu si vyžádala dopravní obsluha vazební věznice Olomouc. Projet ulicí nebude možné až do 20. srpna. Přejeme vám pohodu za volantem.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
2: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Posloucháš?
5: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Krásnou neděli, máme tady poslední květnový den, je 31. a pokud máte doma nějakou Kamilu, tak šup pro kytku nebo čokoládu, protože právě Kamila dnes slaví svátek. Slaví ale i ve světovém Hollywoodu a to hned dvakrát. Své 50 pomalu vyhlíží irský drsňák a skvělý herec Colin Farrell. No a neuvěřitelných 96 let dnes slaví absolutní filmová legenda Clint Eastwood. Dnešek má ale v kalendáři zapsaná i dvě zajímavá témata. Tím prvním je Světový den bez tabáku, takže pokud už delší dobu plánujete seknout s kouřením, dnešek je ten nejlepší den, kdy nechat krabičku v kapse. A abychom ty plíce pořádně vyvětrali, máme to i jeden krásný, čistě přírodní svátek. Dnes je totiž den otevírání studánek, tradice, která slaví jaro, čistou vodu a probouzení přírody. Takže ať už dnes plánujete vyrazit k nějaké studánce do lesa, anebo si jen užít klidnou neděli, zůstaňte rozhodně s námi.
0: Metropole právě dnes.
2: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Jak se mění Olomouc v čase? To zkoumá web report.cz z historických fotografií. Ve svém seriálu Olomouc v čase nově redakce porovnala současné a historické fotografie okolí katedrály svatého Václava. Najdete je teď na webu report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Divoký západ v Přerově. Muzeum Komenského otevře 4. června výstavu Legenda divokého západu Buffalo Bill. Expozice připomene návštěvu slavného amerického pistolníka a jeho show v Přerově v roce 1906. Potrvá do 6. září. Ještě pořád se v Česku nedokážeme oprostit od nikotinu. 2 z 5 lidí v Česku ve věku 15 až 24 let kouří či jinak do sebe dostává nikotin. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách, ale i tak konzumentů nikotinu ubývá.
3: Data ukazují, že nikotin denně užívá více než 1/5 české populace. Mezi mladými je to přibližně každý 1/4. Ve věku 15 až 24 let lákají mladé především elektronické cigarety. Výsledky zároveň dokládají, že kouření je často spojené i s konzumací alkoholu, což významně zvyšuje zdravotní rizika.
1: Vysvětluje na základě výzkumu o užívání tabáku v Česku mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová. Lékaři před nikotinem varují kvůli hrozbě závislosti a také jeho vlivu na zdraví srdce, cév a mozku. Sport. Velká fotbalová posila z Olomouce do pražské Slávie. Ze Sigmy do Slávie odchází 27-letý slovinský křídelník Daniel Šturm. Ten podepsal smlouvu do roku 2030. Hanáci za něj mohou podle ČTK získat i 120 milionů korun.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Čekáme jasno až polojasno, večer se od západu zatáhne a později se přidají i přeháňky, místy i bouřky. Na Moravě ale do večera rozhodně stihneme procházku v suchu. Dát si ale musíme pozor na klíšťata. Jejich aktivita je aktuálně vysoká, takže do přírody jedině s repelentem. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na horách 16 až 20. Zítra čekáme lehké ochlazení, teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů a k tomu čekáme převážně zataženo a přeháňky.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Olomouci můžete narazit na uzavírku v ulici Polívkova. Ta tady bude až do 6. srpna kvůli rekonstrukci vodovodního řádu. Opravy se dotknou i okolních ulic Petelínova a Škroupova. A pozor si musíme dát také v centru Holešova. Tady pokračují dny města. Bohatý kulturní a společenský program, kvůli kterému můžete narazit na omezení na ulicích Zámecká, Holajka, Střelnice a taky na náměstí Františka Xavera Richtera. Tak pozor!

0: projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Metropole.
1: Posloucháš Radio Metropole.
0: Taneční rád.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Metro Retro. Metropole.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Možná o tom víte, možná ne. Finišují nominace na ceny Olomouckého kraje v sociální oblasti a my hledáme lidi, kteří mají obrazně řečeno srdce na dlani. Možná i ve vašem okolí žije někdo, kdo pomáhá druhým tiše, nenápadně a zasloužil nebo zasloužila by se poděkování. Na telefonu je s námi Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Srdce na dlani. Co pro vás osobně tento název znamená?
2: Pro mě srdečně a s úsměvem, to je stěžejní princip pomoci v sociální oblasti. A i když to bude znít jako klišé, platí, že ať už se člověk trápí čímkoliv, když má kolem sebe lidi se srdcem na dlani, je vše snazší.
1: Spousta lidí si pod sociální oblastí představí hlavně domovy pro seniory. Ale koho všeho mohou posluchači na ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani nominovat?
2: Kromě sociální služby dále i pracovníka této služby. A to například nejenom pečovatelku, ale třeba i kuchařku, která má pro klienta vždy nejen něco dobrého na zub, ale i dobré slovo. Dále úředníka, který člověku pomohl v jeho obtížné životní situaci, sociálního pracovníka napříč rezorty, inovativní počin v sociální oblasti, filantropa, který například pořádá sbírku pro potřebnou osobu, souseda, který obětavě a nezištně pomáhá s péčí a za celoživotní přínos pro osoby se zdravotním postižením lze nominovat na cenu Milana Langera, pojmenovanou in memoriam po významné osobnosti v této oblasti.
1: No ale pozor, čas na podání návrhu se krátí, nominace končí už teď v neděli, 31. května, takže pokud nás právě poslouchá někdo, kdo má ve svém okolí inspirativního člověka, ale pořád neví, pořád váhá s vyplněním formuláře, tak co byste mu vzkázal? Jak důležité je pro lidi v té linii takové veřejné poděkování?
2: Neváhejte a nominujte, protože pomoc v sociální oblasti je nedoceněná a dost možná i nedocenitelná. Nedá se finančně vyčíslit. A toto je možnost, jak poděkovat za lidskost a složit poklonu těm, kteří pomáhají se srdcem na dlani, často i skromně a v ústraní a bez publicity.
1: Pokud chcete nominovat člověka, který pomáhá druhým a zaslouží si ocenění, tak více informací najdete na webu cenykraje.cz. Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů, dnes s námi ve vysílání. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Pondělí ve Španělsku nabídne 30 stupňů, v Portugalsku 24. V Itálii budou také měřit tropickou třicítku a to stejné v Řecku. V Česku ale čekáme ochlazení. Teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů Celsia a k tomu musíme počítat i s přeháňkami. Celý den čekáme převážně zataženo. V úterý se trošku vyjasní, teploty vyšplhají až na 24 stupňů a k tomu bude převážně oblačno. Pršet by už nemělo.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Radio Metropole. Podporujem domácí muziku.

0: No, asi to je škoda.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Stejně jako na našem rádiu, i v Zábřeze nás čeká strhující hudební zážitek. A to monumentální Mozartovo Requiem. Kdy a kde píše šumperský rej. Olomoucký kraj a Rádio Haná hledá mladé muzikanty a nadějné kapely. Přihlášky na letošní Radio Talent můžete podávat pouze do dnešní půlnoci. Více informací najdete na radiotalent.cz. Záložník Krištof Daněk, odchovanec SK Sigma Olomouc, má za sebou skvělou sezónu a ze Sparty přestoupil do rakouského Lasku. Podrobnosti píše Olomoucký report. A my jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Možná o tom víte, možná ne. Finišují nominace na ceny Olomouckého kraje v sociální oblasti a my hledáme lidi, kteří mají obrazně řečeno srdce na dlani. Možná i ve vašem okolí žije někdo, kdo pomáhá druhým tiše, nenápadně a zasloužil nebo zasloužila by se poděkování. Na telefonu je s námi Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Srdce na dlani. Co pro vás osobně tento název znamená?
2: Pro mě srdečně a s úsměvem, to je stěžejní princip pomoci v sociální oblasti. A i když to bude znít jako klišé, platí, že ať už se člověk trápí čímkoliv, když má kolem sebe lidi se srdcem na dlani, je vše snazší.
1: Spousta lidí si pod sociální oblastí představí hlavně domovy pro seniory. Ale koho všeho mohou posluchači na ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani nominovat?
2: Kromě sociální služby dále i pracovníka této služby. A to například nejenom pečovatelku, ale třeba i kuchařku, která má pro klienta vždy nejen něco dobrého na zub, ale i dobré slovo. Dále úředníka, který člověku pomohl v jeho obtížné životní situaci, sociálního pracovníka napříč rezorty, inovativní počin v sociální oblasti, filantropa, který například pořádá sbírku pro potřebnou osobu, souseda, který obětavě a nezištně pomáhá s péčí a za celoživotní přínos pro osoby se zdravotním postižením lze nominovat na cenu Milana Langera, pojmenovanou in memoriam po významné osobnosti v této oblasti.
1: Ale pozor, čas na podání návrhu se krátí, nominace končí už teď v neděli, 31. května, takže pokud nás právě poslouchá někdo, kdo má ve svém okolí inspirativního člověka, ale pořád neví, pořád váhá s vyplněním formuláře, tak co byste mu vzkázal? Jak důležité je pro lidi v té linii takové veřejné poděkování?
2: Neváhejte a nominujte, protože pomoc v sociální oblasti je nedoceněná a dost možná i nedocenitelná. Nedá se finančně vyčíslit. A toto je možnost, jak poděkovat za lidskost a složit poklonu těm, kteří pomáhají se srdcem na dlani, často i skromně a v ústraní a bez publicity.
1: Pokud chcete nominovat člověka, který pomáhá druhým a zaslouží si ocenění, tak více informací najdete na webu cenykraje.cz. Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů, dnes s námi ve vysílání. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Vítejte u zpráv. Velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. V pondělí odstartuje oprava ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce úseku dlouhého 680 metrů potrvá do půlky srpna. Etapy opravy proběhnou za úplné uzavírky. Sledujeme pro vás ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín zdražil a nafta naopak zlevnila. Benzín Natural 95 stojí v Olomouckém kraji v průměru 43 korun 10 haléřů za litr. Od minulého týdne zdražil o desetník. Nafta naopak zlevnila o skoro 80 haléřů na 40 korun 40 haléřů za litr. Blíží se další start známého programu Nová zelená úsporám. Dříve z něj šly čerpat i dotace, tentokrát však půjde až na výjimky jen o bezúročné půjčky od státu. Jde o peníze na renovaci rodinných domů a bytových domů.
1: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
0: Říká ministr životního prostředí Igor Červený. Příjem žádostí začne 25. června. Na renovaci rodinného domu si budeme moci půjčit 2 miliony korun a na byt 750 000. Podrobnosti na webu novazelenauspora.cz. Sport. Soupeři českých fotbalistů ve skupině na nadcházejícím mistrovství světa v sobotních přípravných zápasech uspěli. Mexiko v kalifornské Pasadeně porazilo Austrálii 1-0 a potvrdilo skvělou formu, když v letošním roce ještě neprohrálo. Ještě suverénější byla Korejská republika, která v Utahu rozdrtila Trinidad a Tobago 5-0. Právě s Koreou vstoupí česká reprezentace do šampionátu 12. června. Zápas proti Mexiku je pak v plánu 25. června. Rádio Metropole,
2: co na sebe. Pondělí ve Španělsku nabídne 30 stupňů, v Portugalsku 24. V Itálii budou také měřit tropickou třicítku a to stejné v Řecku. V Česku ale čekáme ochlazení. Teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů Celsia a k tomu musíme počítat i s přeháňkami. Celý den čekáme převážně zataženo. V úterý se trošku vyjasní, teploty vyšplhají až na 24 stupňů a k tomu bude převážně oblačno. Pršet by už nemělo. Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: podcast z Metropole.
1: A už tu máme zase pondělí. Ahoj, tady je Tom a tvůj pondělní podcast Metropole na rádiu Metropole. Se mnou je tu dnes Anička Šmítková, referentka oddělení organizace společenských akcí statutárního města Olomouce. Takhle dlouhý si to dáme jenom teď a ať víme, kdo tu se mnou dneska je. Ahoj Aničko.
2: Ahoj Tome.
1: Prosím tě pěkně, blíží se nám strašně důležitá akce, ale jako opravdu hodně pro naše město, protože je to akce s názvem Svátky města Olomouce, což opravdu samo o sobě ukazuje to, k čemu míříme. Když se řeknou Svátky města Olomouce, jednak bych tě teda poprosil, aby si mi řekla, kdy to bude a kde, a pak co se ti teda vybaví jako první, když se tady tenhle ten velký projekt před tebe postaví.
2: Tak jo, tak tato krásná akce se bude konat 5. a 6. června, což znamená pátek a sobota. A bude se konat jak na horním, tak na dolním náměstí. Samozřejmě na horním primárně, na dolním bude Flair Jarmark, tak to bude taky krásné. A co se mi vybaví, tak krásná akce, centrum plné hudby, lidi a trochu historie teda.
1: Jo, ale tak to je příjemný, ne? Když si jako na první dobrou si vybavím ten průvod, kde jsou kostýmovaní třeba i zástupci města a tak, tak to vypadá velice, velice pěkně. Ale k tomu si myslím, že se ještě dostaneme. Prosím tě, čím je teda podle tebe ta atmosféra v centru města nebo v centru během slavností tak výjimečná teda potom?
2: Nejlepší na tom je a nejhezčí, že se propojí právě ta historie a ta současnost. A na horním náměstí bude spoustu koncertů, bude tam spoustu tanečních vystoupení, program pro děti a vlastně pro všechny věkové kategorie. Takže od tvůrčích dílen přes chill zónu Univerzity Palackého, všechny instituce, všechno dohromady a všechno krásný.
1: Ale je to tak, jako je to tak, opravdu to za to stojí to navštívit, protože člověk ochutná opravdu tu Olomouc všemi smysly. Já už jsem naťukl průvod, historický průvod ke cti

0: podcast z Metropole.
1: Díky, že posloucháš Rádio Metropole a pondělní podcast. Zdraví tě Tom, jako vždy, a se mnou je tu dnes Anna Šmítková, organizátorka, nebo teď v podstatě referentka oddělení organizace společenských akcí v Olomouci. A v tuto chvíli my spolu řešíme přípravu svátku města Olomouce. Já už jsem to takhle nakous, povídali jsme si tady o té atmosféře těch svátků, čím je taková specifická. A čeká nás tam nejeden zásadní moment a zásadní bod programu. A já bych se nejdřív podíval na takový ten, který nás vtáhne opravdu do atmosféry těch svátků města. Je to historický moment. Je to průvod ke cti svaté Pavlíny. A ten je jedním z nejvýraznějších momentů. Bývá opravdu obklopen davy lidí. Co letos, Aničko, návštěvníky čeká? Proč má vlastně tady tenhle ten průvod pro Olomouc takový význam?
2: Jak jsi řekl, je to úplně největší vrchol hlavně pátečního programu a celkově svátku města. A letos vyjde na 5. června, což znamená krásný páteční večer, a bude vycházet od Moravského divadla, takže z Horního náměstí, což znamená, že se do něj může zapojit jak široká veřejnost, tak tam můžete vidět nádherné kočáry tažené koňmi, bude tam spoustu historických kostýmů, samozřejmě vedení města, vedení univerzity, můžete se tam setkat s kýmkoliv, kdo vás napadne, kdo se pojí právě s městem Olomouc. A proč je důležitý nebo významný pro Olomouc? To jsem si teda dělala rešerše.
1: Co jsi zjistila?
2: A zjistila jsem. Zjistila jsem, že nejdůležitější je samozřejmě svatá Pavlína. A svatá Pavlína a hlavně její ostatky byly do Olomouce přivezeny během morové epidemie. A podle těch dobových záznamů právě jakmile skoro překročili hranice Olomouce, tak morová epidemie ustoupila a díky tomu máme úžasnou patronku města Olomouce, svatou Pavlínu.
1: Že to má takový velký duchovní rozměr, jo?
2: Teda. Tak,
1: A samozřejmě teda, jak říkáš, svatá Pavlína je i tedy proto patronkou města. A co se týče těch kočárů, víš, tak náhodou, jakoby, jaké ty kočáry tam budou třeba, nebo tak. Protože třeba minulý rok, tuším, že tam byl dokonce snad nějaký arcibiskupský, jestli se nepletu, ale možná se mi to jenom mate v hlavě. Těžko říct, ale vím, že to jsou takové jako dost významné kočáry. No tak se necháme překvapit, které tam budou v letošním ročníku. A zmínila si teda, že to bude kostýmovaný průvod, tak i teda zástupci města tam budou v kostýmech?
2: Všichni budou v kostýmech, včetně paní primátorky, včetně rady, vedení univerzity, armáda tam bude, bude tam vojenská hudba, bude to opravdu krásný. Ale samozřejmě to nebude jenom o té historické podívané, o tom kochání se pro oko, ale hlavně to bude připomínat tu tradici, tu svatou Pavlínu a tu ochranu města vlastně.
1: Budeme se na to těšit. Já bych teda ještě v tomhletom dodal, že svátky města jsou vlastně téměř po každé, až na pár výjimek, jestli se nepletu, propojené se svátky písní, a na to se podíváme už za chvilku na Rádiu Metropole v pondělním podcastu.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Dále tu pro tebe na Rádiu Metropole Pondělní podcast. Díky, že nás ladíš a já jsem tady dnes u mikrofonu s Aničkou Šmítkovou, referentkou oddělení organizace společenských akcí v Olomouci. Já si říkám, že se to určitě tady tenhle ten dlouhý název naučím do konce aktuální hodiny, ale věřím tomu, že to půjde. A povídáme si o svátcích města, které tu budou už na začátku června, to znamená Coby Dub. A načukli jsme i to, že svátky města bývají spolu v termínově se svátky písní, souběžně se svátky města jsou tedy i letos svátky písní. Jak se podle tebe, Aničko, daří propojit atmosféru sborového zpěvu a velkých městských slavností?
2: Já si myslím, že díky tomu svátky města mají úplně jinou dynamiku a úplně jinou energii, protože tím, jak se program přirozeně prolíná během celého toho víkendu skrz tu hudbu, tak všechny ty sbory, které vystupují na náměstí, v ulicích a nebo na dalších místech, jako jsou kostely a tak, tak díky tomu pro ty lidi, kteří můžou potkat na každém rohu hudbu, tak je to mnohem příjemnější, přirozenější, přiláká to spoustu lidí. Takže to si myslím, že je krásný. A samozřejmě...
1: Konkrétně třeba nějaké tak, jako přímo průniky?
2: Právě. Do města, to mi přijde hodně specifické nebo zajímavé na tom, že do města přijedou soubory nejenom, které jsou z České republiky, ale právě i ze zahraničí. Letos tady budeme mít třeba z Ameriky, což je hodně velká dálka. A přijde mi, že díky tomu ty slavnosti dostávají úplně jiný rozměr, mezinárodní rozměr, který teda v Olomouci nečekáš tak úplně. A krásně to vlastně ukazuje, že to historické město a to propojení je na správné cestě a že ta Olomouc je kulturní a je centrum současného dění.
1: Jak přesně se programově propojují svátky města a svátky písní, není nic jednoduššího, než navštívit web svátkyměsta.olomouc.eu, kde najdete programy, prakticky programy obou akcí. A Aničko, mě by ještě zajímalo, jak vlastně třeba se to konkrétně spojí, protože, co vím, tak tam bude jeden velký koncert a takový obrovský, o čem přesně bude?
2: Právě velkým tím symbolem propojení obou dvou těch akcí, jak jsi říkala, tak bude open air koncert pod širým nebem a bude vlastně s Hvězdami severu, to je jeho název. A tam se spojí jak symfonický orchestr, tak vokalisté a právě pěvecké sbory ze svátku písní, takže to bude.
1: To znamená Hvězdy severu, jestli tomu dobře rozumím, tak tam budou určitě bude tam hudba typická pro severské státy, pro skandinávské státy, takže co jsem nahlédl do programu, jo, tak se můžeme těšit třeba i na symfonicky nebo respektive velkým orchestrem zpracované třeba hity Roxetu a tak.
2: Právě. Budou to nejznámější severští interpreti i ABBA nebo Nightwish. Takže já si myslím, že v orchestrálním podání to bude neskutečný zážitek.
1: Budeme se na to těšit a za chvilku se ještě podíváme na další velmi zajímavou akci, která bude součástí svátku města a to bude taneční večer pod hvězdnou oblohou. Zatím si dáme hudbu a pak hned další část pondělního podcastu na Rádiu Metropole.
0: Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.

0: a pondělní podcast z Metropole.
1: S námi víš, co se děje v Olomouci. To je Rádio Metropole a s ním pondělní podcast z Metropole, protože my si dneska povídáme o tom, jaká důležitá akce se tu bude v nadcházejících týdnech dít, a bude to 5. a 6. června svátky města. A součástí těchto svátků je i taneční večer pod hvězdnou oblohou a já tu mám Aničku Šmítkovou, referentku oddělení organizace společenských akcí města Olomouce. A můžeš mi prosím tě, Aničko, povědět, co nás to čeká v rámci toho tanečního večera?
2: Řekla bych, že to je od loňského roku nejoblíbenější část programu svátku města. Nevím, jestli teda to vůbec můžu říkat, ale myslím si, že ano. A nebo tedy aspoň za mě.
1: Tomáš Komenda bude mít velkou radost.
2: Věřím.
1: Mistr.
2: A jedná se, tak jak název napovídá, o to, že na horním náměstí, celé horní náměstí se promění v otevřený taneční parket. A pod širým nebem a vlastně v krásném historickém centru Olomouce se rozliné krásná hudba, panorama bandu a spolu s tanečním studiem právě Tomáše Komendy se můžete, jak začátečníci, tak pokročilí, si můžou vyzkoušet společenské tance nebo si je oživit a vlastně můžou úplně všechno. Můžou si tančit i samovolně, nezávisle na
1: Tomáši
2: Komendu.
1: Tomáš se o mě postará, já vím, jako velice šikovný. Plánuješ si taky přijít zatančit?
2: Určitě to zkusím. Loni jsem to zkoušela, byla jsem dokonce přizvána nějakou paní, ta mě chytla prostě za ruku a říká, vy jste organizátorka, ale to vůbec nevadí, pojďte. A z toho už se nedostaneš.
1: Ne, věřím tomu, že ne, to stojí za to. Jako, a vím, že Tomáš je velice schopný a jako, pravidelně má své školy na různých společenských akcích, že tam za velmi krátkou dobu dokáže naučit opravdu krásný tance, ať už standardní nebo latinskoamerické, tak jsem zvědavý, s čím přijde tentokrát.
2: Právě můžu prozradit, že oproti loňskému roku jsme ještě zvětšili ten taneční parket.
1: Wow.
2: Takže může přijít opravdu kdokoliv, kdykoliv.
1: Budeme se na to těšit. A já už se těším i na náš další vstup, a to už za moment na Rádiu Metropole. Díky, že posloucháš.
0: Rádio Metropole. Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Ladíš Rádio Metropole a pondělní podcast, díky za to. Já jsem Tom a se mnou je tu Anička Šmítková, referentka oddělení organizace společenských akcí Olomouc. A já budu velice rád, když si budeme dál spolu povídat o tom, jak se připravují svátky města Olomouce, které tu budou už 5. a 6. června. Ale je tu ještě jedna věc, Aničko, která tady bude dokonce 5. až 7. června. Na webu svátkyměsta.olomouc.eu můžete najít informace o tom, že tu budou prohlídky při příležitosti těchto svátků. A Aničko, prosím tě, co to přesně jsou za prohlídky?
2: Budou to stejně jako celý program krásné prohlídky, které budou součástí právě svátku města. Chtěla bych vypíchnout třeba po stopách hudebních skladatelů a s tím bych chtěla spojit vlastně ještě jednu super věc, která bude ke svátku města, a to je písková socha, která bude na Horním náměstí, bude opravdu veliká a bude k 270. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta. Takže můžete spojit jak krásnou fotku s pískovou sochou, tak zároveň prohlídku přes informační centrum.
1: Tam najdu určitě možnost se na tu prohlídku třeba přihlásit.
2: Tak.
1: Jo, takže informační centrum, případně třeba ještě taktéž ty webovky svátkyměsta.olomouc.eu.
2: Určitě tam.
1: Já jsem velice rád, protože s Olomoucí jsou spojeni velcí hudební skladatelé, ať už je to právě Wolfgang Amadeus Mozart nebo Gustav Mahler, případně Antonín Dvořák, tak věřím tomu, že v rámci těchto prohlídek se budeme moci podívat na místa, kde třeba tady působili, tvořili, nebo se třeba jen zastavili a podumali nad tím, co dalšího krásného složí, zkomponují a předají národu. Aby jsme měli nějaký ten jejich odkaz na zbytek našeho života, protože přeci jenom dokonce mám takový dojem, že právě Mozart tady jednu ze svých symfonií složil, tak není nic jednoduššího, než se potom podívat na to, která to je, a třeba si ji nechat přehrát a pustit si ji do uší během těchto prohlídek a udělat si velice krásnou, příjemnou vzpomínku. Aničko, podíváme se za chvilku ještě na jednu věc, a to bude kde tedy konkrétně najdeme program celých těch svátků a proč bychom je měli navštívit. A to už za moment na Rádiu Metropole. Díky, že posloucháš.

0: pondělní podcast z Metropole.
1: A náš pondělní podcast z Metropole vrcholí. Děkuju moc, že posloucháš. Zdraví tě Tom, se mnou je tu Anička Šmítková, referentka oddělení organizace společenských akcí města Olomouce. A my si tady dnes povídáme o svátcích města, které tu budou 5. a 6. června, tudíž už za chvilku. Aničko, úplně na závěr, prosím tě, mohla by si nám dát takovou jakoby pozvánku k tomu, proč by vlastně jsme měli navštívit ty svátky města Olomouce a vypíchnout ty nejzásadnější body, které tam najdeme, které můžeme zažít, uslyšet, uvidět.
2: Určitě. Myslím si, že byste měli 100% dorazit, protože to budou krásné 2 dny plné hudby, historie, setkávání a začínající letní atmosféry. Každopádně v pátek bych určitě dorazila na historický průvod k poctě patronky města svaté Pavlíny, který bude začínat v 6 a bude vycházet od Moravského divadla. V sobotu bych 100% dorazila na úžasný open air, který bude začínat 20:30 a bude to s tématikou s hvězdami severu, takže ABBA, Roxette nebo Nightwish v orchestrálním podání. A nebo můžete dorazit jenom přes den, kterýkoliv od 5. do 7. června na úžasné komentované prohlídky, například o Mozartovi, Dvořákovi, o komkoliv, když budete mít zájem.
1: Kde najdeme podrobný program celé akce?
2: Najdete na webovkách na svatkyměsta.olomouc.eu a případně pokud budete mít zájem o open air a budete se chtít pokochat, zaposlouchat se a třeba si i zabroukat, tak ty seženete zase na vstupenky.olomouc.eu. Nebo můžete ještě zakoupit v infocentru, pokud nevěříte webovkám.
1: Jasně. Pěkně Anfas přímo na radnici tak, v infocentru. Dobře, tak jo. Děkuju ti moc. Dnešní návštěvou na našem podcastu Rádia Metropole, na našem pondělním podcastu Rádia Metropole, referentka oddělení organizace společenských akcí města Olomouce, Anička Šmítková. Díky, že jsi přišla.
2: Děkuju moc.
1: No a nezapomeňte, tento a další podcasty najdete na webu podcasty.olomouc.eu, případně na webu radiometro.cz nebo na Spotify pondělní podcast. Díky moc.
0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla 1 hodina.
3: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc.